0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
9: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
11: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
10: Ne, co to je?
11: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
10: Fakt jo? A co to stojí?
11: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
10: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
12: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: To nejlepší z rádia
4: a to, co už do rádia radši nešlo.
3: Fajn.
5: Vždycky hot, vždycky fresh.
4: Fajn.

0: go.
1: Fine.
2: Yeah. We are
1: fine.
3: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén.
2: Fajn hraje nejvíc skvělý hudby
3: a drží vibe přesně tam, kde má být.
2: Fresh songy, hot klasiky,
3: fajn nálada.
2: Fajn.
3: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
3: Vždycky fresh, vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Fajn.
4: Vždycky hot,
3: vždycky fresh.
1: Fajn.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: všechno na našich socials.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětirájetour.cz.
7: Bude vejdán.
9: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo!
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
16: Music.
17: Fine.

0: klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Interiér.
4: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
5: I táta přece vaří.
6: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
4: www.jonointeriér.cz.
7: Ne, můj oblíbený hrnek.
8: Tak tohle není dobrý začátek dne.
9: No to snad ne.
10: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
11: Alegria dny jsou tady.
10: Se slevou 7% na zážitky.
11: Zážitkové restaurace,
10: pobytové zážitky,
11: adrenalin,
10: automoto a mnohem víc.
11: U nás si vybere opravdu každý.
10: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
11: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Right, babe.

0: Drink sin kne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
1: Fajn. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
6: Fajn.
7: Vždycky hot.
6: Vždycky.

Čau lidi, zdravím vás u Fajn víkendu, máme krásnou sobotu, 8 hodin ráno 19. září. Já doufám, že se máte krásně, já doufám, že vám týden utekl, že jste se těšili na ten víkend, že jste se těšili na mě. My si v této hodince řekneme, nebo spíš se vás zeptám na to, kolik me timeu, kolik času potřebujete jenom sami pro sebe, no a taky samozřejmě si pustíme nějaký pěkný písničky. Damiano David, Next Summer, to nám za chvilku zahraje na Fajnu.

Kecí Animal, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 8 hodin 10 minut, krásná sobota, já doufám, že se máte krásně. No a všichni víme, že když to doma občas skřípe, každý potřebujeme trošku toho svýho me timeu. No a podle jedné studie je to jako naprostá pravda, aspoň to tak teda vypadá, aspoň se to takhle prokázalo. Když někdy přijdeme domů a víme, že to není úplně nejlepší doma, tak prostě si řekneme, hele, radši si zalezu někam do svého koutku, nebudem spolu za stolik mluvit a ono se to nějak vyřeší. A podle této studie je to naprosto nutný. My potřebujeme v tom vztahu mít nějaký čas pro sebe a když ho prostě nemáme, tak se nám ty vztahy můžou začít úplně jednoduše hrát. A mě zajímá, kolik si myslíte, že tohle me timeu, kolik si myslíte, že tohle osobního prostoru v tom vztahu potřebujete. Dejte mi vidět do našeho studia 724-634-634. Já si ty vaše odpovědi přečtu a pak to zhodnotím třeba se svým životem a s tím, kolik já s přítelkyní si dávám osobního prostoru, protože já ho třeba potřebuju hodně. Takže se mi neváhejte ozvat a přečtem si spolu ty odpovědi a pak si dáme vidět.

0: you. Imagine Dragons, Follow You, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. 8 hodin, 22 minut. Krásná sobota. Není co víc si přát, prostě je to nádherný. Já jsem se vás na začátku hodiny ptal na to, kolik osobního prostoru tak v životě jako potřebujete ve svém vztahu. A moc z vás se mi neozvalo, nicméně teď, co jste mi napsali, tak jste mě vlastně moc nepřekvapili, až na Marcouku, která mě teda jako dost rozesmála. Ta napsala, můj manžel má stále svůj vlastní byt z doby, kdy jsme začínali. Hustý. Když mě ale naštve, pošlu ho tam spát. Marcela, no tak jako takhle, pro mě je to dream mít takhle vlastní byt ve vztahu a mít se kam zašít, nicméně je to zvláštní. Nevím, jak by se ta moje přítelkyně k tomu postavila. Myslím si, že moc pozitivně úplně ne.
1: Fajn rádio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naše písně.

0: až do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

0: Lil Nas, That's What I Want, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. Máme krásnou sobotu, 8 hodin, 31 minut. No a já doufám, že jste všichni dávali pozor teďka tenhle ten týden. Začala nám totiž nová řada, nebo respektive třetí řada zrádců a 16. teďka, nevím, kdo jste koukali, já jsem koukal a začátek byl teda trošku ostřejší, než jsem čekal. Hnedka ze začátku, kdy si měli soutěžící vlastně rozdělit kladivo, pomocí kterého tam pak vyřadili dalšího soutěžícího, tak se tam strhla taková jako úplná, až bych skoro řekl, rvačka a trošku místo zrádců to začalo připomínat Hunger Games, lidi se tam jako přetahovali a až jsem tam jako viděl nějaký kousáníčko. No, takže to bylo docela vtipný. Těším se, i kam to povede tentokrát dál a doufám, že budete všichni koukat s náma a že se třeba společně tady na tom vysílání pobavíme.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.
0: A teďka už si dáme ráhnu Breaking Dishes u nás na Fajnu.

0: DJ Licious a Milo Forever Young, to nám právě teďka dohrálo na fajnou 8 hodin 41 minut, krásná sobota. Doufám, že si ji užíváte stejně jako já. A my si za chvilku pustíme taky třeba tohle. Nico Valenbrink, a.k.a. Nico Santos. Ale ten borec pochází hodně z muzikální rodiny. Jeho máma i táta hráli. Vtipný je, že jeho máma hrála v grungeový kapele, což úplně neodpovídá tomu stylu, který teďka Nico hraje. A jeho songa Rooftop se dostala do hitparády tady u nás na první místo. Tak třeba někdy se to povede znova. Tohle za chvilku slyšíte na fajnu.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to, co fakt chci slyšet.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
9: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
8: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
9: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
8: A dětem přidáme helmu zdarma.
9: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
8: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Fajn tě vezme na Pussycat Dolls. Ve středu 23. září hrají v Praze Pussycat Dolls. A díky Fajnu můžeš být u toho. Máme pro tebe lístky navíc. Část rozdělíme přes Instagram a část přes víkend přímo v rádiu. Detaily soutěže na našem Instagramu. Pussycat Dolls, O2 Arena Praha, 23. září. Fajn. New music from Audrey.

0: Audrey Hoberts, umí, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. Máme krásných 8 hodin 53 minutek, krásnou sobotu. No a co takhle mít svého vlastního stalkera? A nebo co ještě líp, co stalkovat svého vlastního stalkera? Aspoň tuhletu Uno Reverse Card teďka spustila Jižní Korea, která respektive spustila aplikaci, kde je asi přes 400 lidí. V této aplikaci vy vidíte svého stalkera a děje se to vlastně tak, že když se ten stalker přiblíží k vám pod 2 kilometry, tak vám aplikace dá upozornění a ukáže vám směr, kterým ten stalker jde a jestli jde k vám, a když pak přijde na vzdálenost míň jak 1 kilometr, automaticky ta aplikace zavolá policajty. Je to z toho důvodu, že co jsem tak zjistil, takový můj research je, že v Jižní Koreji je ten stalking docela rozšířená zábava a aktivita. Za poslední 2 roky zadržela policie přes 29 tisíc lidí jen kvůli stalkingům a loni bylo nahlášených 45 tisíc případů stalkingu, takže je vidět, že tam prostě máme každý trošku jiný národní sport.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.
0: Tak ještě, že u nás máme jenom pivko a fotbal. A teďka Eva Farná, Perpetuum mobile, u nás na Fajnu.

Parná perpetuum mobile, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. Máme 8 hodin 58 minut a to znamená, jediný přátelé, naše první společná hodinka se pro dnešek naplnila a my můžeme vletět do té další. New Music Show.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: To je úplně k sežrání.
3: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Cože? Říkala Yogis?
4: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
5: Fajn. Vždycky hot.

Čau, lidi, zdravím vás, máme krásných 9 hodin, krásnou sobotu, 19. září. Já doufám, že si dnešní den užíváte stejně jako já, že máte pohodu, ať už někam jedete, nebo jste doma a odpočíváte. My se v téhle hodince podíváme na komplikovaný vztahy se samoobslužnýma pokladnama, takže určitě dávejte pozor, ať se k tomuhle tématu můžete náležitě vyjádřit. No a taky si samozřejmě pustíme nějaký strašný bangry, třeba Pink Panthers a Zara Larsson, Stateside. To nám zahraje na fajnu. Tak.

0: Shakira, Burna Boy. Daj, daj, to nám práve teďka dohráva na fajnu. 9 hodin, 11 minutek. Krásná sobota. No a mě zajímá jedna věc, kamarádi. Já jsem dneska ráno šel do rádia a potřeboval jsem se rychle stavit v Tesku. Prostě znáte to ranní občerstveníčko. Člověk se potřebuje koupit toho Red Bullka a nějaký anglický rohlík. A když jsem tam přišel, zjistil jsem, že mají zavřenou samoobslužnou pokladnu a že je tam jenom jedna funkční, kde stojí prostě člověk a normálně mi pípá věci. A já jsem se normálně načapal, jak jsem strašně naštvaný, že je zavřená. A moje otázka na vás zní je, jak to máte vy se samoobslužnými? Jak to máte vy se samoobslužnýma pokladnama a máte je rádi? Máte rádi svoji samoobslužnou pokladnu? Dejte mi vědět na číslo 724-634-634. Napište mi, jaký máte vztah vy se samoobslužnýma pokladnama, protože já vím, že třeba moje máma je úplně nesnáší a nenávidí tam u toho bejt, u toho procesu a radši prostě vždycky jde za tím živým člověkem. Dejte mi vědět, jak jste na tom vy, já si ty vaše odpovědi přečtu a třeba zjistím, že jsem absolutně divnej a nikdo nemá rád samoobslužný pokladny, jenom já, protože se nerad bavím s lidma. No, uvidíme.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. A teď už Milky a Mograb, Just the way you are. U nás na Fajnu.

Teddy Swims Lose Control, to nám právě teďka dohrálo na fajnou. 9 hodin 21 minut. A já jsem se vás na začátku hodiny ptal, jak jste na tom, jaký jste tábor, jestli nesnášíte samoobslužný poklady, nebo naopak jste jich fanouškem jako já. A musím říct, že vaše odpovědi byly fakt dost 50-50. Ale ve většině případů jste souhlasili s tím, že samoobslužná pokladna je dobrá. Třeba tady Karel, jsem naprostej fanoušek samoobsluhy, nemám náladu na keci s prodavačkou, chci to naskenovat a bejt pryč. Hele, tohle je přesně moje řeč. Nicméně Jitka si třeba stěžovala na to, že jí to furt pípá a říká, že dělá něco blbě, pak čeká na obsluhu a nakonec u pokladny stráví dvojnásobek času, než by reálně musela. A na to můžu říct jenom jedno. Prostě Jitko, praxe.

0: na stupních vítězů. Memoriál Luboše Tomíčka. 5. října 2026 v Praze na Markétě.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

Sek, DJ Koko and Kurdy, Everything's Alright, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. Máme krásných 9 hodin, 32 minut, krásnou sobotu. No a štve vás někdy rozpoznávání obličeje na vašem telefonu? No tak nemusíte být smutný, není to totiž tak hrozný, jak by se mohlo zdát. Respektive aspoň na to odkazuje jedno video na síti TikTok, kde nazbíralo už přes 13 milionů zhlédnutí a otevřelo to tam jednu takovou tu otázečku, jak moc dobře to umělá inteligence umí s rozpoznáváním obličeje různých typů a ras lidí. A tohleto video, kde byl řidič a asijským typem rysů prostě, natočil palubní displej svýho vozu s hláškou detekovány zavřené oči. Což prostě v praxi znamenalo, že to auto mu furt říkalo, že má zavřený oči, že nikam nejet nemůže, i když samozřejmě zavřený oči neměl. No tak to je jenom taková maličkost, která by vám mohla třeba zlepšit sobotní ráno. A sobotní ráno vám samozřejmě zlepší i Kygo a One Republic, Chasing Paradise u nás na Fajnu.

0: Gufrau a Mary April, nechci, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. No a my si pustíme třeba taky tohle. Giant Rooks, Want It Back. Rám za chvíli zahraje na fajnou. Jen takový fun fact, Frederick Rape, který je vlastně jako frontman téhle kapely, tak má tuhle kapelu se svým bratrancem už od svých 8 let. A oni byli dva původní zakladatelé. Tak si teda v Hamu našli konečně nějaký opravdový muzikanty a začali dělat tu hudbu opravdový. Tak tohle za chvilku uslyšíte na fajnou.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Rugeovich for Thinker, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 9 hodin 51 minut, krásná sobota 19. září. No a co kdyby se vám na veřejných záchodcích uprostřed potřeby otevřely dveře? Tak přesně to se teďka děje v New Yorku, nebo jako možná jo, možná ne, spíš budem doufat, že ne, myslím si, že by to mohlo být dost, pro spoustu lidí dost traumatický. Nicméně nový starosta Zohran Mamdani spustil takový 4 milionový dolarový projekt futuristických robotoalet, který dává lidem, kteří do ní přijdou, přesně 10 minut na to, aby vykonali, co potřebují, a pak se otevřou dveře automaticky, ať jste hotoví nebo ne. Prostě takhle jednoduchý to je, takhle drsný to je, takováhle je realita teďka. Reagovat na to musel kvůli tomu, že v New Yorku je prej 8,5 tisíce lidí na jednu veřejnou toaletu, takže bylo fakt potřeba zakročit. To je něco jako na hlaváku prostě. A takováhle je teďka situace, teda samozřejmě budou se stavět další a další tyhle ty robotické toalety. Nicméně, pokud vy teďka se chystáte v budoucnosti do New Yorku, tak si asi dvakrát rozmyslete, kolik si dáte k snídaně ráno kafe, protože mohlo by to být ráno fakt pof.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. A teďka Shabuzi a Leon Bridges. Burn it down. U nás na Fajnu.

Tommy Richman, Million Dollar Baby. 9.59, to znamená jediný přátelé, druhá společná hodinka tady na Fine Weekendu se naplnila ke konci a my spolu jdeme do té další.

0: To je úplně k sežrání.
1: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
0: Cože? Říkala Yogis?
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

Čau, kámoši, zdravím vás na fajn víkendu s Kubou Kaliánem. Máme krásných 10 hodin a jednu minutku krásného 19. září sobotu. Venku máme fakt pěkný počasí, takže doufám, že se ten den užíváte stejně jako já. Ať už někam jedete, nebo jste třeba doma a odpočíváte. Každopádně musíte si to užít. No a my se podíváme týhle hodince na to, jestli i vy jste třeba hraboši a neskladujete náhodou doma nějaký věci, které byste možná skladovat neměli, nebo měli, záleží na vás. To se dozvíte právě za chvilku a taky zkusíme nějaký fajn songy, třeba Lola Young, Messi, u nás na Fajnu.

0: Sigma Nobody to Love, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. 10 hodin, 11 minutek. Krásná sobota, 19. září. A mě zajímá, jste hraboši? A ne, nemyslím doslova, jestli jste hraboši, ale metaforicky. Sbíráte nějaký věci? To je moje otázka na tuhletu hodinku. My jsme včera seděli s kamarádama v hospodě a vlastně jsme společnýma silama přišli na to, že každý z nás v životě prostě něco sbírá. A i když si myslíme, že ne, tak vlastně jo, já jsem vlastně si uvědomil včera, že já jako fakt fanaticky sbírám kšeltovky a čepice a všechny různý klobouky. Jo, můj kamarád sbírá nože, ale ten je sbírá teda ne tajně, ale přiznaně. A mě zajímá, co je ta vaše věc, co vy sbíráte, co je ta co je ten váš předmět, který máte rádi, který vždycky, když kolem něj jdete, tak se na něj musíte prostě podívat. Jsou to známky, jsou to trička z koncertů, jsou to taky čepice, kšiltovky nebo různý jiný předměty. Sbíráte třeba kuchyňský nože nebo já nevím, drtičky. Dejte mi vědět na naše číslo 724-634-634 a já si ty vaše odpovědi přečtu a kdo ví, třeba zjistím, že sbíráte dost podobné věci jako já a můžeme se společně zasmát. A teďka už si pustíme nějakou další písničku. Kalin a Kasanova, Bulhar, Balkan Paradise u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: Čauda viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Harry Styles, Late Night Talking, to nám právě teďka dohrál na fajnu 10 hodin 21 minut. Já jsem se vás na začátku téhle hodiny ptal, co je ta vaše věc, kterou vy sbíráte. Já jsem říkal, že já sbírám třeba čepice. A říkal jsem, ať mi napíšete do studia, jestli sbíráte třeba známky nebo nějakou jinou věc. A napsalo mi docela dost z vás. Největší radost mi ale udělal Tomáš. Kamarád sbírá čepice přesně jako ty, má jich přesto a tvrdí, že každá má svůj příběh. A to je přesně, o čem mluvím já. Moje každá čepice má prostě svůj příběh, má nějakou storku, ze který prostě jsem si to přivez tu čepici, ať už to byla voda, koncert nebo nějaký festák. Já mám konkrétně i jednu kapitánskou čepičku takovou, kterou když vyrazíme někam s kámošem, má ji někdo na hlavě, ten člověk rozhoduje, co se děje dál. A o tom to je, o tom sbírat ty věci a dělat si ty společné zážitky.
1: Fajn tě vezme na Pussycat Dolls. Ve středu 23. září hrají v Praze Pussycat Dolls. A díky Fajnu můžeš být u toho. Máme pro tebe lístky navíc. Část rozdělíme přes Instagram a část přes víkend přímo v rádiu. Detaily soutěže na našem Instagramu. Pussycat Dolls. O2 Arena Praha 23. září. Fajn.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Motory. Rychlost. Adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
8: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Ne, můj oblíbený hrnek.
11: Tak tohle není dobrý začátek dne.
12: No to snad ne.
13: Nemáte svůj den?
14: Tak si udělejte Alegria den.
15: Alegria dny jsou tady.
16: Se slevou 7% na zážitky.
15: Zážitkové restaurace.
16: Pobytové zážitky.
15: Adrenalin.
16: Automoto a mnohem víc.
15: U nás si vybere opravdu každý.
16: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
15: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
17: Firma na zážitky.
16: CZ.
18: I'm Lily Bleepy.
19: It's Sabrina Carpenter.
20: Music.
21: Fine.

0: Alex Warren Passenger, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. Máme krásný 10 hodin 31 minut a krásnou sobotu. Doufám, že si ji užíváte stejně jako já. A kdo to neví, tak Ed Sheeran měl nedávno mít turné. Nebo teda aspoň to tak vypadalo. Turné totiž asi se konat nebude, a to z toho důvodu, že jeden z parťáků Eda Sheerana, Macklemore, se rozhodl zastat se Palestiny. A v rámci tohohle organizátoři a hlavně promotér zareagoval na to, že Macklemora vyndal z line-upu, a na reakce na to všech ostatních předskokanů Eda Sheerana bylo, že odstoupili taky. Teďka je momentálně celý turné v ohrožení a nikdo neví, co se bude dít. Rapper 6ix9ine se ozval, že by teda klidně skočil, ale nevím, jestli je to přesně to, co Ed Sheeran hledá. Nicméně i dublinská rádiová stanice Classic Hits Radio na to zareagovala tak, že Eda Sheerana úplně vyškrtla ze svého playlistu, což je šílený. My samozřejmě nic takového neděláme, takže si Eda Sheerana určitě za chvíli pustíme. Nicméně jsem zvědavej, kam se tahle ta kauza posune dál. Budu jí bedlivě sledovat a dám vám vědět.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. A teďka už Robin Schulz, Cyril and Sam Martin, World Gone Wild.

0: Joshua Curran and Kaya Mother's Eyes, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu. 10 hodin 41 minut. No a my si pustíme třeba taky tohle. Ray Dalton, Blood Running. To nám za chvilku bude hrát na Fajnu. Takový fun fact, Raymond Adrian Dalton pracoval dřív jako tenisový trenér. Pak si šel naspívat nějaký vokálky k písničce Can't Hold Us a kariéra byla na světě. O tom, že tenhle týpek je fakt třída, svědčí i fakt, že dodneska zpívá v gospelovém sboru Total Experience Gospel Choir v Seattlu. Tak za chvíli na Fajnu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
4: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
6: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
9: Je, to je boží kuchyň.
10: Je, a jak je praktická.
11: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
9: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
10: Je skvělá, Vyťardo.
11: www.joninteriér.cz.
12: Využijte váš prostor.
13: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

0: Tiffany Harris, Vertigo, to nám práve teďka dohralo na fajnu. Máme 10 hodin 50 minút, krásnou sobotu. No a soutěž o největší Generation Run vyhrává definitivně Tom Holland. Nebo aspoň minimálně má za sebou pořádně nabitý léto. Ve 30 letech se totiž právě stal celosvětově nejvýdělečnějším hercem v historii kina. Podle kumulativních tržeb ve všech svých filmech. Prakticky to znamená, kolik ty jeho filmy dohromady vydělali peněz, ne jeho plat. Přeskočil tak svoji kolegyni z Guardians of the Galaxy, Zoe Saldanu. Já si pamatuju, že to bylo jako memes, kdy se říkalo, že pokud chcete prostě blockbuster, tak stačí Zoe Saldanu prostě na barvit na nějakou barvu a ona to už zvládne sama. Důkazem toho jsou filmy jako je samozřejmě Avatar nebo Star Trek, kde ona hrála a vydělali skoro 16 miliard dolarů. A v případě Toma Hollanda jsou to samozřejmě Spider-Man Brand New Day a Odyssa, která současně teďka běží v kinech a vygenerovala už taky nějakých 15,5 miliardy dolarů. No prostě neuvěřitelný. Do toho si vzal Zendayu. Hele, jestli Tom Holland příští měsíc oznámí, že prostě letí do vesmíru a je z něj astronaut, tak já už nevím, co budu dělat.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. A teďka už Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, u nás na Fajnu.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, nám právě teďka dohrává na fajnu. Máme 10 hodin 58 minut a to znamená jediný, naše třetí společná hodinka se nachýlila ke konci a my se společně vrhneme do té další.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
6: Herna u dětka, exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Vytáhni Jendu.
9: Co říkáš? Výtahy jedna?
8: Říkám, vytáhni Jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
9: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
8: Povídám, vytáhni Jendu.
9: No jo, výtahy jedna.
10: Teď my už máme výtahy jedna.
9: Jendo?
11: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
12: Jendo, ty seš ale bedna.
13: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
1: Fajn. Vždycky hot.

Čau, kámoši, vítám vás u našeho fajn víkendu s Kubou Kaliánem. Máme 11 hodin, 1 minutku, krásnou sobotu, 19. září. Já doufám, že si ten den užíváte stejně jako já, ať už někam jedete nebo odpočíváte doma. My se v téhle hodince podíváme na to, jak bojovat s metabrailema a jaká aplikace vznikla, abyste už se nemuseli bát toho, že vás někdo tajně natáčí. No a samozřejmě si pustíme nějaký dobrý písničky, třeba Meek, Fabulous, u nás na fajnu.

David Guetta, Sia, Beautiful People, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 11 hodin, 9 minutek. No a chtěli byste třeba upozornění na to, že vás někdo nahrává? Ale jeden polský vývojář, Pavel Sadlovský, vytvořil aplikaci s takovým docela vtipným názvem Zack Off, která umí zjistit, jestli má někdo poblíž vás chytrý brýle od Mety. A to jenom díky Bluetooth signálu, který ty brýle vlastně mají. Sadlovský si koupil hned několik modelů, prostě kopíroval těch digitálních stopů a pak to nahrál do této apky. A k vytvoření této apky ho dohnalo hlavně to, že všude vidíme ty videa, jak lidi to různě abuzujou, zalepujou si ty, to čidlo těch brýlí a postujou pak různý videa na Instagram nebo na jiný sociální sítě. Jeden z těch příkladů toho může být třeba případ prodavačky, kterou pak nahrál takový flirtující cizinec i s jejím číslem na internet a oni pak lidi začali šikanovat. Což je real věc. Takže kvůli tomuhle toto stvořilo a aplikace za měsíc nazbírala přes 5000 uživatelů, takže je to hodně dobrý. Akorát jediné, co ta skvělá aplikace ještě neumí, je říct, jestli ta brýle, které okolo vás jsou, skutečně jako nahrávají, ale myslím si, že to už je za chvilku, kamarádi, to už je prostě budoucnost.

0: B.O.B. feat. Hayley Williams, Airplanes, to nám právě teďka dohrála na Fajnu. Máme 11 hodin, 20 minut, no a co dát si takhle menší soutěž?
1: Fajn tě vezme na Pussycat Dolls. Fajn.
0: Yes, je to tak, kámoši, mám pro vás jednu věc, která by vám mohla zásadně vylepšit příští středu. Protože má Fajn poslední lístky na Pussycat Dolls do U2 Areny a já vás dneska budu hledat a budu vám volat. Vybíráme totiž přes naší Instagram soutěž, do které jste se mohli zapojit a budu vám volat, takže sledujte svůj telefon, ať o tom určitě nepřijdete. A jestli máte někde v telefonu číslo, který začíná úplně neznámou předvolbou, myslím si, že byste si ho měli dneska držet pořádně blízko u těla. Protože za chvíli soutěžíme o 2 stupenky na Pussycat Dolls.
1: Pussycat Dolls, O2 Arena Praha, 23. září. Fajn.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Lacey Abrams, That's So True, to nám právě teďka dohrál na fajnu 11 hodin 30 minut. A já jsem na začátku téhle hodiny sliboval, nebo spíš před chvilkou jsem týzoval, že si spolu dáme nějakou soutěž.
1: Fajn tě vezme na Pussycat Dolls. Fajn.
0: Tak jo, kámoši, jdeme na to. Fajn volá a vy můžete být 23. září v Foutu Aréně na Pussycat Dolls. A jestli teďka koukáte na svůj telefon a říkáte si, proč vám volá nějaký divný číslo, no tak to jsme my a určitě nás zvědněte. Takže halo, halo, koho tam mám?
2: Monika, dobrý den.
0: Ahoj, Mončo, tak co, znáš Pussycat Dolls?
2: Znám, znám.
0: No tak
2: doufám,
0: super.
2: Že se jmenu na název, ale...
0: No tak uvidíme, uvidíme. Dáme se jako menší soutěž, zjistíme tvoje znalosti. Jsi připravená?
2: Ano.
0: Dobře. Takže máš šanci vyhrát 2 stupenky na Pussycat Dolls, jedny z posledních, který Fajn má. A teď ta soutěžní otázka. Frontmanka skupiny Nicole Scherzinger tvořila pár s jedním slavným sportovcem. A byl to teďka za A. fotbalista, B. jezdec Formule 1, anebo za C. tenista. Takže za A fotbalista, nebo jezdec Formule 1, anebo za C tenista.
2: Říká, nejsem jistá.
0: Ale dáme si ty odpovědi ještě jednou, jo? Frontmanka skupiny Nicole Scherzinger tvořila pár s jedním slavným sportovcem. Byl to za A fotbalista, nebo za B jezdec Formule 1, nebo za C no, tenista.
2: Já nejsem
0: 100%
2: jistá, ale dala bych A.
0: Dala bys A, ale počkej, vůbec se ničeho neboj, Mončo, dáme si to ještě jednou, protože správných odpovědí na tomhle světě není nikdy dost, jo. Takže frontmanka skupiny Nicole Scherzinger tvořila pár s jedním slavným sportovcem. Jo, fotbal to je jako na půl sport. Takže za A fotbalista, to je teda zívačka, Bčko, jezdec Formule 1! A nebo C, ježiš, tenista, no.
2: Tak já teda dám na Bčko.
0: Ty jo, vyhrála jsi to, je to tvoje, jo. Mončo, vyhrála si to, neuvěřitelně těžká otázka, ale ty jsi zvládla, jsem na tebe hrdej, gratuluju, vyhrál si lístky na Pussycat Dolls, 2 lístky, ještě mi vydrž na drátě, doladíme všechny detaily a přebere se ti moje kolegyně a my pojedeme zatím dál. Přátelé, tohle byla soutěž na Pussycat Dolls, a za 2 hodinky si dáme ještě jednu, takže určitě dávejte pozor, naše kolegyně Kristin si to s váma projedeme a my jdeme dál.
1: Pussycat Dolls, O2 Arena Praha, 23. září. Fajn.

0: Harry Styles, Dance No More, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 11 hodin 39 minutek, za chviličku 11 hodin 40 minutek. No a my si pustíme třeba taky tohodle. David Kushner, tohle týpka si pustíme, Electrified. Má takový zajímavý jméno, jeho vlastní jméno je David Alan Kushner II. Jsi nějaký šlechtic. Nazral si svoji první písničku Miserable Man, se kterou prorazil, a jeho písnička Daylight má na Spotify přes miliardu přehrání. Takže tenhle člověk opravdu ví, jak se dělá dobrá hudba. Tak za chvíli, na fajnu.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
11: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
10: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
11: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
10: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
10: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: Retro je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.

Malcolm Todd Earrings, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu. 11 hodin, 52 minut. A to znamená jediný, kamarádi, náš společný čas se pro dnešek naplnil. My se uslyšíme zase zítra od 8 do 12. Doufám, že jste si to dneska užili. Měli jsme spoustu zajímavých témat, dali jsme si soutěž. Bylo to krásný, ale bylo toho dost. Teďka vás už přebere moje kolegyně Kristin, která pro vás má taky soutěž. A dokonce dvě soutěže. Takže to je neuvěřitelný. Určitě si ji nalaďte, ať o tyhle ty krásné soutěže nepřijdete. Jsou to věci zadarmo a to máme prostě rádi, že? Ano, ano. Takže se mějte krásně, uslyšíme se zase zítra. Čau! Hey. Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: 27. memoriál Luboše Tomíčka na Markétu. Hraj o VIP lístky a možná právě ty předáš vítězi věnec přímo na stupních vítězů. Memoriál Luboše Tomíčka. 5. října 2026 v Praze na Markétě.
1: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: To je úplně k sežrání.
3: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Cože? Říkala Yogis?
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
7: Fajn. Vždycky hot.
8: Vždycky fresh.
7: Fajn. Fajn víkend.
9: Kristin Esposito.
10: Ahoj lidi, startuje Fajn víkend s Kristin. Já vás tady všechny vítám. 12.01, to je aktuální čas. 4 hoďky před náma, no a ty první to probereme docela dost takhle. Hlavně probereme, co se kde dá dneska dělat, protože ať už máte něco v plánu, to mi za chvíli dáte vědět, nebo nemáte, já vám tady za chvíli přinesu nějaký ty tipy, no a taky si samozřejmě dáme skvělý songy, odstartuje nám to třeba Viktor Kall v první hoďce, taky Eva Farná, Mike Posner, Rugil a spoustu dalších, ale odstartuje nám to taky
7: Fajn víkend.
8: Fajn víkend.
10: Taky a hlavně Teddy Swims a jeho Bad Dreams, tak rozhodně leterál a poslouchejte Fajn.

0: při sobotě, než pořádá party Sigala. Tohle to je Easy Love. No, my jedeme dál. Tři tipy na víkend jsou tady. Protože jestli ještě nemáte žádný plán na sobotu, tak já mám pro vás tři tipy. V Mělníku pokračuje vinobraní. Sobota tam je fakt nabitá od Leny přes Simu až po večerního divokýho byla. No, kontrafakt, takže program až do noci je jasný, bude to pokračovat až do zítřka. Pokud jste ale zase spíš sportovní tipy, v Ústí nad Labem se běží půlmaraton, takže můžete buď běžet, nebo dělat přesně tu práci, která je podle mě ještě důležitější, a to je fandění. A jestli zase hledáte něco pro děti, tak na Pražský Harfě bude od 1 do 6 pohádková sobota s hrama, tvořením, takovou pohádkou s Teskou a takovým lesním královstvím. Takže hele, já si myslím, že víkendový plán máme vyřešený, ale co děláte konkrétně vy? To mě zajímá, vaše plány mi pište na 724-634-634, takže rozhodně dejte vědět, no a my mezi tím půjdeme dál, protože tady mám skvělý další songy. Bude tady třeba Macklemore, Thrift Shop, a nebo taky Viktor Kal a Grey 256 a jich Jak vypadá den. To si dáme právě teď a vypište. Na fajnu.
1: Čau, já jsem Grey 256 a tohle je moje cool novinka na fajnu.

0: Ať to byl Macklemore, taky Ryan Lewis, Thrift Shop. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a řešili jsme tady všichni, co budeme dneska dělat. Je tady toho dost, tak se na to pojďme mrknout. Přišla mi tady jedna zpráva od nevím koho, Eli. Od Eli, děkuji moc za zprávu, čauky. Plány na dnešek jsou jasný, krásná sobota, takže odpol spaní a večer se jde pařit. Jinak moc zdravím do Fajnu. No a takhle ta sobota má vypadat a takhle si to bude níst i po celou dobu tady toho vysílání. V podstatě si uděláme takovej prep, takovou přípravu na party, jo, v podobě samozřejmě party songů. A taky mi přišla zpráva, ahoj, já jdu dneska na koně. Wow, já chci říct, že dneska ještě fakt krásně, je sluníčko, takže toho neumím česky. Prostě využijte toho, že je hezky a běžte ještě ven, než budou padat kroupy a všechno možný. No a taky mi přišla ještě zpráva, dneska budu chodit po Praze. Já vždycky si to neuvědomuji, protože jakoby, jak žiju v Praze, tak pro někoho prostě je to fakt jako nějaká, jako ne každodenní činnost. Takže užívej, poznávej Prahu, protože je krásná. No a my jedeme dál. Za chvíli tady bude třeba Mike Posner a I Took a Pill in Ibiza. To bude jeden z těch party songů, ale pak tady bude třeba taky Něžná Eva Farná, Perpetuum Mobile. Tak si na to počkejte, na Fajnu.
1: Má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správný vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
6: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

Yes, One Republic, Need Your Love. Posloucháte Fajn při sobotě. Hele, chápu, proč to tak cítíš. Tuhle větu od ChatGPT dostanete prakticky na cokoliv, jo? Známe to všichni podle mě. A teď se ukazuje, že to možná není úplně špatně. Takhle, nový výzkum vědců z Manchesteru a Durhamu zjistil, že lidi v některých situacích hodnotili podporu od AI dokonce líp než odpovědi od jiných lidí. Hlavně, když byli vystrašený nebo naštvaný. AI totiž prý jako je okamžitá, trpělivá a většinou vám ještě rovnou řekne, co s tím můžete udělat. A my to podle mě známe. Přijdete za chatem s nějakým problémem a začnete, hele, já jsem udělala tohle a vlastně za to může on, protože a tak dále. A ChatGPT, rozumím, proč to tak vnímáš. A vy, děkuju, konečně někdo rozumnej. Jenže někdy prostě nechceme, že jenom tu útěchu. A to je to, co, na co tím jako narážím, že někdy prostě chceme, aby nám někdo řekl, hele, chápu tě, ale teď si fakt mimo. Takže možná AI je skvělá jako někdo, kdo vás nejdřív uklidní, ale nejlepší rada nemusí být vždycky ta, po který se cítíte nejlíp, protože občas nepotřebujete vědět, máš pravdu, občas prostě potřebujete znát a slyšet, kámo, pojďme si říct, co se tady reálně stalo a ne. Nechápu tě. Jo, prostě to tak občas je, ale teda, co jsem vám tím chtěla říct, takže jestli chcete prostě uklidnit, jestli chcete pohýčkat, tak ChatGPT je ta správná volba. Teď už pojďme dál, protože tu máme Sabrinu Carpenter a její House Tour, tak si pojďme dát její House Tour.

to je Sabrina Carpenter a její House Tour. Posloucháte Fajn, Fajn Weekend s Kristin, no a my jedeme dál. Jestli jste dneska potřebovali trochu nakopnout, tak tady je soundtrack k vašemu nakopnutí.

0: hlavní message, neřeš, co bylo a běž si proto. No a daj, daj znamená pojď, pojď. Tak si pojďte proto, pro ten playlist samozřejmě myslím. A taky Rugail, tohle všechno za malou chvíli, tak se na to počkejte, na fajnu.
1: Fajn víkend. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
11: Turn this up. These are the hits I love.

tohle to byla Taylor Swiftie, Opolite, takhle při fajnu, na fajnu a při sobotě. Tak je to. Představte si, že ráno otevřete Instagram a najednou zjistíte, že vaše písnička hraje v politickém videu člověka, se kterým fakt nechcete úplně být spojovaný. A přesně tohle, co v posledních letech řešila řada velkých hudebních men, třeba Beyoncé, nebo taky Adele, Rihanna, Celine Dion, Foo Fighters a dále a dále. Tyhle ty všichni lidi se veřejně ohradili proti používání své hudby v kampaních nebo takových těch propagačních videích, hlavně teda Donalda Trumpa či jeho týmu. Celine Dion třeba, tak ta reagovala na použití My Heart Will Go On z Titanicu a její tým se mimo jiný ptal jako, proč zrovna tahle písnička. A teďka ta zajímavá část, není to tak jako jednoduchý, že když umělec řekne ne, automatické použití skladby nelegální, takhle to prostě nefunguje. Chudák ještě Celine, která prostě se nedávno vrátila na ty stage, nebo na tu stage prostě po dlouhý době, taky to ještě takhle znepříjemnilo. Takhle, ono ty kampaně, že jo, můžou mít takovou tu licenci, která jim určitě po určitý použitý hudby umožňuje, i když se samotný interpret proti politickému spojení ohradí. Takže vlastně ve výsledku může vzniknout docela bizární situace. Písnička hraje dál, právně to může být v pořádku, ale její autor u toho zároveň vůbec nemusí chtít být. Takhle to prostě funguje, ale pojďme radši o to dál. Pojďme na Martina Garrixe, taky Eda Sheerana. Repeat it, právě teďka na fajnu. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up, this is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to come.

0: Vinci ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
0: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět.

Ahoj lidi, startuje nám druhá hodinka Fajn víkendu s váma pořád Kristin. No a nový iPhone 18 Pro. Víte o něm něco? Tak prý od včerejška oficiálně v prodeji a Apple zase dokázal udělat z telefonu událost, kvůli který se lidi stojí prostě hodiny ve frontách. To už je taková klasika, ale za chvíli probereme, jaký to má specifika, jestli se to vyplatí nebo ne, s tou cenou a tak dále. Ale taky nás čeká skvělý playlist a tentokrát to bude jako fakt hodně party. Shimon Op, bude tady Beyoncé, bude tady Clean Bandit, bude tady taky John Newman, no prostě samý skvělý hity. Ale pojďme to odstartovat, Lady Gaga a její Bad Romance, to je úplně ideální.

Alex Warren, jeho Burning Down. Posloucháte Fajn víkend s Kristem, 13.13. Něco si přejte, krásný číslo, krásný čas. No a my si pojďme si něco říct. Protože jestli jste včera náhodou zahlídli někoho, jak stojí před Apple Storem a vypadá, že čeká na životní rozhodnutí, možná jenom čekal na nový iPhone. iPhone 18 Pro a Pro Max totiž v pátek oficiálně dorazili do prodeje a v některých částech světa se kvůli něm zase tvořily několika hodinový fronty. Už je taková klasika. Lidi se chtějí prostě se chtějí vecpat mezi první, no, kdo ten nový telefon prostě poprvé jako první drží v té ruce. A Apple letos přidal hlavně vylepšený foťák, nový čip A20 Pro a taky teda možnost až 2 terabajtového uložiště, což je jako actually hustý. Pro někoho, co fotí, točí furt všechno jako já, tak jako ideálka. Jenže teďka ta část, u který si možná řeknete, jestli už to není trochu jako moc. Základní iPhone 18 Pro stojí 34 990 korun a vrcholný Pro Max s 2 terabajtama vyjde na 73 990. Pokud jste čekali na tu největší novinku, první skládací iPhone, ten se jmenuje Duo, tak ten začíná na 54 000, do prodeje dorazí až v říjnu. Takže pokud jste si letos chtěli koupit nový iPhone, máte dvě možnosti. Buď telefon, nebo začít pomalu prodávat orgány. Teda, možná radši počkat na slevu. No nic, pojďme dál, máme tady totiž další skvělý songy. Tohle je Šimono, Save My Soul, na Fajnu.

0: večerní memoriál Luboše Tomíčka. Fajn.
1: Přesně tak, jestli máte rádi adrenalin, tak pozor, protože Fajn má VIP lístky na memoriál Luboše Tomíčka na pražský Markétě a jeden z vás se dokonce může dostat přímo na stupně vítězů. Prostě bude předávat věnec vítězi, což je mega cool. Za chvíli vám řeknu, jak to můžete vyhrát, respektive... Teď vám řeknu, na 724-634-634 prostě volejte a pokud se dovoláte, tak si dáme malej kvízek a pak budou lístky vaše. Tak ještě jednou, 724-634-634 volejte. A mezi tím za chvíli další songy, za chvíli třeba Kato a tak dále a tak dále.
0: Memoriál Luboše Tomíčka, 5. října 2026 v Praze na Markétě. Fajn.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kužel, šipky i autodrom, živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti.
12: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětiraje.cz.
14: Bude vejdán.
15: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
17: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
18: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fine.

0: Sir Khalid Love, Tied Up. No a my jdeme na fajnu soutěžit.
1: Rychlost, adrenalin a souboje kolo na kolo. Blíží se 57. memoriál Luboše Tomíčka. Fajn.
0: Je to tak, my jdeme na to. Fajn dneska rozdává dvakrát VIP lístky na 57. memoriál Luboše Tomíčka. Na pražské Markétě 5. října, tam se to rozjede a jeden z výherců navíc dostane možnost předat vítězi věnec přímo na stupních vítězů. Co víc si přát než takovejhle zážitek? Soutěž je úplně jednoduchá a já už mám tady na drátě Monču. Ahoj, Mončo.
2: Ahoj.
0: Jak pak se máš?
2: Skvěle.
0: Tak to je ideální. Máš náladu soutěžit?
2: Určitě.
0: Soutěž je fakt jednoduchá. Já začnu větu a ty ji musíš do 5 sekund ideálně dokončit. Není žádná správná odpověď, prostě neexistuje, chceme hlavně kreativitu, jo? Chápeš všechno? Ano. Na to? Jo. Hele, první věta zní, máš na to jenom 5 sekund, takže prostě kreativitě se mezi nekladou, jdeme na to. První věta, největší adrenalin zažívám, když?
2: Koukám na plochou dráhu.
0: OK, to jsi zvládla s předhledem, jdeme na druhou a i pokud i to zvládneš, tak budeš mít 2 lístky. Druhá otázka, nebo spíš věta zní, kdybych si mohla vybrat svého týmového parťáka na závod, byla by to?
2: Byl by to můj syn.
0: To je krásný, no a ty už jsi mi vlastně v hovoru říkala, s kým by si šla, tak to propojí, s kým by si šla?
2: Šla bych se synem.
0: To je krásný, a taky tam půjdeš, gratuluju, právě jsi vyhrála 2 lístky, 2 VIP lístky na memoriál Luboše Tomíčka, užij si to, hlavně mi zůstaň na drátě, aby jsme se spojili kvůli osobním údajům a gratuluju. Měj se krásně, zatím
2: super,
0: ahoj.
2: Ahoj,
0: tak jo, tak já děkuju a gratuluju a jedeme dál.
1: Memoriál Luboše Tomíčka.

0: Sean Paul, Annemarie, Rockabye a my jedeme dál na fajnu. Justina Biebera jsem tady upřímně nečekala. Tohle to je Speed Demon. Hele, ale vlastně proč ne? Proč ne? Tohle je za malou chvíli taky Tiffany Harris, Vertigo, tohle všechno do 2 minut. Slibuju. Jo? Za 2 minutky to tady máte. Na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Datart uvádí Dny Marianne.
8: Dny Marianne, jo.
7: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
10: yeso!
9: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Vytáhni Jendu!
12: Co říkáš? Výtahy jedna?
11: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
12: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
11: Povídám, vytáhni Jendu!
12: No jo, výtahy jedna!
13: Teď my už máme výtahy jedna.
12: Jendo!
14: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
15: Jendo, ty seš ale bedna!
14: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
16: My name is Somber.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.

Farriaris, Vertigo, na fajnou při sobotě. No a New York má nový futuristický veřejný záchody. Já mám pocit, že už nám fakt začíná docházet, co všechno potřebujeme udělat technologicky. Tyhle robotické toalety mají totiž jedno zásadní pravidlo. Máte na ně přesně 10 minut a pak se dveře automaticky otevřou, takže žádný, ještě si tady chvilku posedím. Prostě konec směny, no. Nejlepší je, že se nepotřebují klasický vodovod ani kanalizaci, protože mají vlastní nádržový systém, město za pilotní projekt. Utrácí 4 miliony dolarů, to je jako docela dost. Takže takhle. Jestli někdy budete třeba v New Yorku a někdo vám řekne, že máte jenom 10 minut, tak nepanikaste, jo? Jenom doufejte, že zrovna nejste na záchodě a nevykonáváte nějakou potřebu. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Pojďme dál, tady je Lloyd, taky David Puentes, Golden Summer. To už sice nemám.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Dny Merien v Jizku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jizk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
7: Startuje nám 14. hodina a s tím i 3. hodina Fajn víkendu s Kristin, já vás tady vítám. Všichni asi známe Instagram, už jsme na něm asi úplně všichni. Je to cute místo, který dokáže být teda taky pořádně toxický, všichni to asi víme. Za chvíli to víc probereme do detailu, jak jsme přející a nepřející. Taky si samozřejmě dáme ale skvělý songy, bude tady Major Lazer, taky tady bude třeba Eminem, OK. Taky Juice WRLD, hele, myslím si, že to bude zase nadupaný jako vždycky, ale odstartuje nám to skvěle Damiano David, Born with a Broken Heart. Pojďme na to, na fajnu.

za skvělou party. Děkujeme Angelovi, taky Ultranight, Move Into The Sun. To je ten song, který nám dohrává, který vám bude hrát ještě zbytek celého dne, protože je to chytlavý jako posloucháte fajn. A lidi, já mám pro vás jednu takovou trochu nepříjemnou vlastně otázečku, ale představte si zkrátka, že váš kámoš dostane přesně tu věc, kterou jste si dlouho přáli vy, jo? Jakou vysněnou školu, práci, vztah, cestu někam, kam se chcete podívat a vy mu to fakt jako přejete, fakt jste za něj šťastný, ale někde vzadu v hlavě zároveň máte takový to malý, proč ne jako já? A podle mě je právě tohle moment mnohem jako zajímavější, než jen říct, jako závidím. Protože může mít někoho upřímnou radost a současně vás jeho štěstí může zabolet. A sociální sítě toho ještě krásně násobí, protože denně prostě vidíme desítky lidí, kterým se něco povedlo. Tak mě vlastně zajímá u vás, jaký typ příspěvku na Instagramu ve vás nejrychleji probudí takový to malý dobře, tak tohle už jsem opravdu vidět nemusela, jakoby. Víte, co tím myslím? Tak víte, že tomu člověku vlastně tiše možná závidíte a vlastně vy jste vůbec nemuseli. Tak mě to zajímá, co vás tohle probudí? Jaký příspěvek? Nebo co konkrétně na Instagramu? Jaký člověk? 724-634-634. Dejte mi to vědět, pojďme se o tom pobavit a mezi tím si dáme

Tak Rihanna, The Monster. Song starý 12 let. Wow. A jedna miliarda zhlédnutí třeba na YouTube na videoklipu. Takhle skvělý bangry tady hrajeme, i když jsou trošku starší, tak to vůbec nevadí. A tady jsou další.

0: song Lush Life se o to postarají. Tak za chvíli, tady na Fajnu.
1: Fajn tě vezme na Pussycat Dolls. Ve středu 23. září hrají v Praze Pussycat Dolls. A díky Fajnu můžeš být u toho. Máme pro tebe lístky navíc. Část rozdělíme přes Instagram a část přes víkend přímo v rádiu. Detaily soutěže na našem Instagramu. Pussycat Dolls, O2 Arena Praha, 23. září.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Datart uvádí Dny Marian.
6: Dny Marian, jo.
5: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

it back. Posloucháte Fajn, Fajn víkend s Kristin. Jestli jste si dneska říkali, že v Chomutově potkáte maximálně nějakýho podezřelýho týpka, který na vás bude moc dlouho koukat, tak ne. Je tam klokan. Na Facebooku se teďka objevil totiž příspěvek od nějakého pána, který ho zahlídl, jak se to úplně v klidu skáče po silnici, někdy jako ve 4-5 ráno, prostě v brzkých ranních hodinách, jak se to úplně v klidu prostě skáče. A nejlepší na tom je, že v komentářích se okamžitě ozvali další lidi, jo, toho jsem taky viděla, hele, jo, to je klasika, promiňte, ale od kdy je klokan běžná součást chomutovského života? Jeden člověk dokonce píše, že ho viděl skákat po silnici, zapnul výstrašný a pomalu jel za ním, než klokan zase zmizel, takže hele, jestli dneska v Chomutově uvidíte něco, co tam absolutně nedává smysl, neřešte to. Prostě to tam podle všeho patří. Hele, jestli je tady mezi váma někdo, kdo taky zahlídl, jsem s těma videama, jo? 724-634-634, když tak pište, posílejte a my půjdeme radši dál, protože tady na nás čeká jeden banger, který si podle mě s chutí velice rádi dáme a jdeme na něj. Je to Mr. Props a jeho Waves, tak si to pojďme dát společně a posloucháte Fajn.

Fai.

0: Také kamarád kompio, hello, posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a lidi, za malou chvíli se podíváme na novinky v hudbě, protože je možný, že jste včera prošvihli novinky v hudbě, takže vám to tady představím, co je novýho, co se děje v té hudební, na té hudební scéně. Tak se na to počkejte za chvíli, tak je třeba Temper City nebo Hurts Purple Disco Machine. Bude to zase jedna velká party, tak na to všechno počkejte. A fajnů.
1: Fine Weekend.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
11: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
10: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
11: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
10: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
10: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
12: Hey!

Fajn víkend s Kristin. No a co by to bylo za víkend, aniž bychom se tady dali recap, konkrétně New Music Recap. Co vyšlo v tomhle týdnu, to se podíváme právě teďka. Tady máte tři moje tipy na novinky. Pojďme jako první na kategorii Famous a tady je Travis Scott a jeho novinka Rino. Jestli vám to zní trošku jako vibe z GTAčka, tak nejste vůbec mimo, protože Rino je součástí soundtracku k novému očekávanému GTA 6. Travis tam dokonce odkazuje na Jack of Hearts, což je místo přímo ze světa novýho GTAčka. Takže je to prostě celý propojený a není to můj styl, ale dala bych tomu hezkou sedmičku, co vy na to? No a my jedeme dál. Máme tady kategorii TikTok. A s tím Gray 256. A jeho Money. Tohle to bude chytlavý. To vám říkám, to je prostě přímo na TikTok jako hotový. Úplná novinka, ten typ songu, kterýho si za pár týdnů můžeme říkat, tyjo, tohle já to slyšela ještě předtím, než to bylo úplně všude. No a nakonec, tady mám prostě underground. Takhle, je možný, že toho už ho znáte, protože on už dávno vlastně undergroundovej není. Ale rozhodně se mezi vámi může najít někdo, kdo ho nezná, tohle je Danny Hudson. A jeho Jetlag, další čerstvá věc, kterou vám dávám takhle do radaru. Není to jenom o největších jménech, prostě občas je vlastně největší flex říct, hele, já ho znám ještě z doby, kdy ho neznalo vůbec tolik lidí, takže to je on. No a když už jsme u té nové hudby, tak si dáme i v našem playlistu vlastně takovou novou hudbu. Song, který je docela dost čerstvej, říká vám to něco, jo, jo. Tohle to je Superstar Kellyn, tohle to je taky Casanova Bulhar a jejich Balkan Paradise. Tak pojďme na to, na fajnou.

0: poslední song téhle hoďky Kelly na Casanova Bulhara Welcome Paradise. Posloucháte Fine Weekend s Kristin, no a poslední minutka do konce hodiny, ještě jedna nás čeká, takže nikam neodcházejte. No a v té poslední prostě budeme soutěžit, takže se máte rozhodně na co těšit, no a za chvíli se zase slyšíme.
1: Fine Weekend.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ne, můj oblíbený hrnek.
6: Tak tohle není dobrý začátek dne.
7: No to snad ne.
8: Nemáte svůj den?
9: Tak si udělejte Alegria den.
10: Alegria dny jsou tady.
11: Se slevou 7% na zážitky.
10: Zážitkové restaurace.
11: Pobytové zážitky.
10: Adrenalin.
11: Automoto a mnohem víc.
10: U nás si vybere opravdu každý.
11: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
10: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
13: Fajn. Vždycky hot.

Ahoj lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka, fajn víkendu s váma pořád Kristin, jsme tady, aby jsme zase probrali nějaký spicy témata, no a taky, aby jsme zasoutěžili, takže rozhodně vydržte, za malou chvíli to tady bude a taky si samozřejmě máme skvělý playlist, bude tady Calvin Harris, takže velká jedna party, taky Michael Jackson, taky třeba Swedish House Mafia, Don't You Worry Child a skvělý další bangry, ale odstartuje nám to Ina a její party v podobě Deja Vu. Pojďme na to, na fajnu. Fajn.

Vůbec to byla Lady Gaga a Abracadabra. Máme sobotu, vy posloucháte fajn. No a lidi, dneska mám takovou malou připomínku, že vesmír je fakt jako obrovský a my jsme jako úplně malinkatý, že se to vůbec nedá porovnávat. Protože kolem Země dneska má proletět asteroid, jmenuje se 2026 RF15. Je velký teda zhruba jako autobus a nejblíž k nám bude někdy kolem 17:30 večer. Teď ta důležitá část, nemusíte nikam utíkat, jo, protože Zemi mine asi o 2,1 milionu kilometrů, to je zhruba 5,5 dál, než je od nás měsíc, ale jako hustý. Takže žádný Armageddon, jenom vesmírej kolem jdoucí, který si dneska řekne čau Země, proletí kolem a pokračuje si dál. Ale stejně prostě mi přijde hrozně hustý si uvědomit, že zatímco my tady řešíme, co bude večer k jídlu, kolem nás je někdo desítky metrů, velký kus trošku dál, prostě právě dělá svůj vlastní průlet a my o tom víme jenom proto, že ho umíme sledovat. Takže dneska máme štěstí a hlavně máme další důkaz, že vesmír má mnohem zajímavější program než my a my jdeme taky dál, protože tady máme Ale Farben a taky Malcolm Todd Earrings, to si dáme právě teď, pojďme rovnou na to.

0: další party banger Calvin Harris, taky Ellie Goulding, I Need Your Love. Posloucháte Fajn a my jdem soutěžit.
1: Fajn tě vezme na Pussycat Dolls.
0: Fajn. Takhle, respektive nejdeme ještě soutěžit. Já mám pro vás jednu věc, která by vám mohla dost výrazně vylepšit příští středu. Už jsme tady pár hodin zpátky o lístky soutěžili s Kubou a teďka je budete soutěžit se mnou. Hele, vybíráme přes náš Instagram, přes náš post, takže pokud už nás sledujete na našem Instagramu, kde jsme jako Fajn Radio a viděli jste ten soutěžní post, tak máte jako podstatnou výhodu, protože z vás vybíráme. Pro ostatní nebuďte smutný, i zítra soutěžíme, takže ještě můžete skočit na náš Instagram, podívat se, zaregistrovat se a třeba příště, neboli zítra, zavolám vám. No ale teď pro lidi, co se zaregistrovali, za chvíli budu volat jednomu z vás, takže všichni, co jste se registrovali a poslali nám svoje číslo, tak buďte nasržený, buďte připravený, protože je možný, že vám začne zvonit číslo, který začíná neznámou předvolbou. Bude to možná trošku šejdy, ale ne. Dneska to radši zvedněte, protože tam možná budu já a budeme soutěžit o dvě vstupenky na koncert Pussycat Dolls do O2 Areny na příští středu. Tak rozhodně vyčkejte a za chvíli se slyšíme.
1: Pussycat Dolls, O2 Arena Praha 23. září. Fajn.
2: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
3: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Největší hudební hvězdy.
7: This is Taylor Swift.
8: Hi, it's Harry Styles.
9: Hi, I'm Olivia Dean.
10: Sleduj Fajn.
11: Fajn.

co letí ve streamech. Co právě trenduje

0: Fajn tě vezme na Pussycat Dolls.
1: Fajn.
2: Tak jo, jde se na to, jdeme soutěžit. Fajn vám volá a vy můžete vejít 23. září v O2 aréně na Pussycat Dolls a vyhrát dva lístky, dvě vstupenky. A jestli teď koukáte na telefon, třeba říkáte si, proč vám voláme, no tak váš parťák vás prostě nominoval na našem Instagramu a teďka vám volá a už tady máme možná výherce. Tak halo, halo, kdo je tam?
3: Ahoj, tady Erika.
2: Ahoj Eriko, prosím tebe, znáš nějak Pussycat Dolls nebo myslíš si, že máš na to vyhrát dva lístky?
3: No, to uvidíme.
2: Uvidíme, uvidíme. Případně koho by si vzala?
3: Asi kámošku Šárku.
2: Tak to je super, tak budu držet palce. Mám tady otázku, která je snad jednoduchá. Pojďme na ní. Kolik členek má v současné době skupina Pussycat Dolls? Za A 4, za B 2 a za C 3.
3: V současné době. No, když budu přemýšlet podle klipu.
2: Takhle chytře na to musíme jít, je to tak.
3: Kolik jich tam bylo?
2: Za A jsou 4.
3: Si teď typnu, že 3.
2: Za B 2. Za C 3. Ještě jednou?
3: Za C 3.
2: No je to správně. Eri, gratuluju. Vyhráváš dva lístky na Pussycat Dolls. Koho vezmeš s sebou? Už jsi říkala. Vezmeš kamarádku, ano. Tak se to užijte. Gratuluju. Prosím tě, jenom zůstaň mi na lince, ať dořešíme nějaký detaily. A ještě jednou gratuluju. Měj se krásně. Ahoj.
3: Dobře. Díky moc.
2: Ahoj.
0: Pussycat Dolls, O2 Arena Praha, 23.

0: Teďka proběhly nějaký malý komplikace, ale tohle byl Benson Boone, sorry, I'm here for someone else, no a my jedeme dál. Tohle to byla malá zastávka, ale ne, už dál nebudeme zastavovat. Protože nás čeká jedna velká party, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, takže Don't You Worry, bude hudba, nebojte se, nekončíme. A taky bude jedna novinka, vidím tady Miley a Bass Persuades, což je jeden z novějších songů, takže všechno bude do minutky, slibuju. Na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

novinka od Miley Cyrus, teď říká jenom Miley. A song si říká Bas Persuades. Posloucháte Fajn, no a děcka, jsme u konce, 15.49, a to znamená, že se s váma budu muset rozloučit. Díky, že jste tady se mnou dneska byli. Samozřejmě se slyšíme i zítra od 12 do 4, je to taková menší změna, ale věřím, že tady budete, já tady budu určitě. No a naposled si dáme třeba Kygo, Khalid, Save My Love, taky Rue Gale, a já se s váma loučím, mějte se krásně a čauky. Hey!

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
4: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Vždycky hot.
4: Vždycky fresh.
3: Fajn.

0: ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
11: Music.
12: Fine.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
7: Jeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.

0: troje hot hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: socials. Instagram, TikTok, YouTube. Sleduj Fine.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa!
1: Ne, můj oblíbený hrnek.
2: Tak tohle není dobrý začátek dne.
3: No to snad ne.
4: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
5: Alegria dny jsou tady.
4: Se slevou 7% na zážitky.
5: Zážitkové restaurace.
4: Pobytové zážitky.
5: Adrenalin.
4: Automoto a mnohem víc.
5: U nás si vybere opravdu každý.
4: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
5: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
8: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
7: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
8: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
7: A dětem přidáme helmu zdarma.
8: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
7: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Vždycky fresh. Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady. Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
1: To je boží kuchyň.
2: A jak je praktická.
3: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
1: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
2: Je skvělá. Viď, Jardo.
3: www.jninteriér.cz.
4: Využijte váš prostor. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack
5: Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.finefresh.cz.
6: Vždycky hot, vždycky fresh.
7: Fajn. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Hej, už máš řidičák?
11: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
10: Fakt?
11: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
10: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
12: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
14: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
13: Bude vejdán.
15: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
16: La Tropical!
15: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
16: Yeso!
15: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Fajn.
20: Vždycky hot.
21: Vždycky.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
7: Vždycky hot. Vždycky.

0: dobrý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky.

0: Are you ready for this?
1: Smithy.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome.
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBruns.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Yo. Dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Fajn. Vždycky hot.

0: přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
2: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: muži. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Zone.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: All the hits right here.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.